tu s námi. Chci, abys byl, abys objel bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu.

jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.

0: jak se tak naše stál. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste podál

nakoniec ukáž sa mi ty, v podstate neodokrytý, no to viacej v záujme.

0: Zaspievali Anna Šatanová, Vladimír Homola, Anna Pecníková, Ján Palovič, Ján Močko a Tibor Sedlický. Hudobnými hostiami na CD boli William Didiáš mladší, Štefan Lušpaj a Martin Tasberík. Ľudová hudba Juraja Pecníka hrala v zoskupení Juraj Pecník, Ľubomír Gubáš, William Didiáš starší, Ján Pecník a Tibor Sedlický. Ešte si zahráme pár melódií z CD, keď pôjdeš popred nás.
1: Ožením som sa ja.